0: Dobré ráno, Fan Rádia 60.
1: Dobré ránko, čaká nás samozrejme meninová pesnička. Dnes máme 17. júna.
0: No a meniny má Adolf a toto je pesnička od AI.

0: Tanka, Ľubka, všetci správne. Mišo poslal hlasovku, poď.
1: Čau, Štefan Kanči, tak pesnička je Harry Styles, Aperture.
0: Aperture. Tak nejak, presne tak. Je to Harry Styles, je to Aperture, toto je potlesk pre vás. A pesničku si aj vo Fanrádiu hráme. Gratulujem, ak ste uhádli.

o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.